Váňu Gibaňu. Hervis. Zvuk pomlády. It is the springtime. Ptičky. Čebilice. Mogoče brez čebilic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rock.